Minulé předěla, studence Maria, aby jsem dávala ten konoráš a výhoda, který trát ten kásal na Maria, ša salutát Elisabeta, jak ten dávozít Elisabeta, salutára Marie, a salutát prům, kolem pönte žele jej, ší Elisabeta, sa on bude bůh svnt, ši mu glas má, a strigát, ši a zís,